0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: kilogram za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré pondělní ráno 17. srpna. Někdy i hudebník musí být bojovník a být schopen nalézt potřebnou strategii, jak mezi množstvím děl uplatnit ta svá. To se podařilo osobnosti dnešního ranního vysílání, i když ne všude. O kom hovořím, bude jasné už za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme árii z opery Katone in Utica, jak nemilosrdný příkaz. Byla to hudba Nicola Piccinniho a my se měli možnost zaposlouchat do hlasu Filipa Žaruského a do hry souboru Le Concert de la Loge pod vedením Juliana Chauvana. 7 hodin a 5 minut a za chvíli další pěkné číslo našeho programu. To číslo má totiž moc pěkné obsazení. Barbora Kabátková, Vojtěch Semerá, Tomáš Lajtke, Ondřej Holub a Jaromír Nosek. Ti všichni za doprovodu kapely Mariány pod vedením Vojtěcha Semeráda nám zaspívají část z Mise Quinis Vocibus, což je dílo Krištofa Hranta Spolžic a Bezdružic. Zazní Kyrie, ale až poté, co vám prozradíme jméno onoho skladatele, který musel se snažit prosadit svá díla, jinak by je neuplatnil, na různých místech Itálie. Je to Nicola Porpora a za chvíli si o něm povíme víc.

Slyšeli jsme ukázku z mise Kvínis Vočibus z díla Krištofa Haranta Spolužica bez družic. Kyrie nám zpívali Barbora Kabátková, Vojtěch Semerá, Tomáš Lajtkep, Ondřej Holub, Jaromír Nosech a doprovázela je kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. 7 hodin 8 minut a za chvíli Saltarello ze symfonie číslo 4, kterou znáte jako italskou od Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Hrát bude Pražská komorní filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Předtím ale ještě informace o tom, jaké dnes můžeme očekávat v hlavním městě počasí. Bude oblačno až zataženo odpoledne s deštěm, přeháňkami, místy i bouřkami, a to silnými. Ráno a dopoledne opět večer čekáme srážky jen ojediněle a teploty. Ty se dnes vyhoupnou na nejvýš na 23 a možná i 25 stupňů Celsia.

Doznělo saltarello. Slyšeli jsme tím pádem čtvrtou větu symfonie číslo 4 italské A-dur Felixe Mendelssohna Bartoldiho. Hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a dohrálo přesně ve 7:45. Za chvíli se rozeznějí Madisonské mosty. Je to možné v skutku tak, neboť jde o film Madisonské mosty z roku 1995 a my uslyšíme hudbu k tomuto filmu od Lenýny House. Předtím ale ještě informace pro řidiče. V Cínovecké ulici došlo k nehodě, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořákova Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme třetí část orchestrální svity číslo 3 D dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám amsterdamský barokní orchestr pod taktovkou Tona Koopmana a dohrál v 7 hodin až 26 minut. A my jsme správně teď načali tuto část ranního vysílání barokní hudbou, protože o jednom z barokních skladatelů se dnes budeme bavit. Je to Nicola Porpora, italský skladatel operní a chrámové hudby, představitel nápolské operní školy. Narodil se otci knihtupci a ten naštěstí dobře rozeznal hudební talent. A tak už v 10 letech byl Nicola Porpora přijat na konzervatoř a už se učil prvním spojení tónu a také dalším náležitostem, které jsou potřeba k tomu, aby byl dobrým skladatelem, ale také dobrým hráčem, alespoň na jeden z hudebních nástrojů. Uspěl se svojí první velkou operou až ve 22 letech. Byla to opera La Gripina. Měla takový úspěch, že od té chvíle Nicola Porpora, toto jméno, něco znamenalo.

Slyšeli jsme tradicionál Danny Boy v podání souboru The King's Singers. Je přesně 7:30 a my si dnes připomínáme v ranním vysílání italského barokního skladatele Nicolu Porporu, který se narodil před 340 lety. Bylo to 17. srpna roku 1686. Prosadil se, alespoň tedy své jméno prosadil, se svojí první operou L'Agrippina ve 22 letech, ale aby se prosadil vůbec v Neapoli, bylo třeba porazit Alexandra Scarlattiho, tohoto vynikajícího skladatele, který v Neapoli doslova vládnul svou hudbou v době, kdy se Nicola Porpora snažil prosadit i svoje opery. A také využil příležitosti, kdy Scarlatti odcestoval a uvedl na scénu krátce po sobě v Neapoli dvě své opery u příležitosti jmenin narození císařovny Alžběty, manželky Karla VI. A o rok později navíc začala jeho spolupráce s dvěma vynikajícími umělci té doby, básníkem Pietrem Metastáziem a později slavným kastrátem Farinellim. A také se prosadil v Římě. A možná tato vítězství umožnil Nicolu Porporovi, aby zkusil své štěstí i za hranicemi Itálie. Jak to dopadlo? To vám prozradím po čtvrté části sonáty pro mandolínu Dominika Scarlattiho.

0: Dozněla čtvrtá část sonáty pro mandolínu Domenica Scarlattiho. Hrál nám soubor Il Giardino Armonico pod vedením vedoucího Giovanni Antoniniho. 7 hodin 36 minut a ještě jeden návrat Nicolu Porporovi, italskému baroknímu skladateli, který se narodil před 340 lety, 17. srpna roku 1686, tedy podobně jako známý Johann Sebastian Bach. Ovšem náš Nicola Porpora se snažil prosadit především v Itálii a když se pokusil o to uspět také v Německu a Rakousku, bohužel neschledala se s příliš velkou oporou u diváků, neboť jim přišla hudba Nicoly Porpory příliš ozdobná. Také vyjel až do Londýna, tam měl konkurovat Handlovi, ale ani tam neuspěla jeho hudba, i když to bylo zapříčiněno i tím, že skupina divadelní, která si pronajela divadlo a snažila se prosadit s jeho hudbou, bohužel zkrachovala. A tak se vrátil do Benátek. Tam musel soutěžit s dalšími vynikajícími skladateli, jako byl Leonardo Vinci nebo Johann Adolf Hasse, ale podařilo se mu uplatnit své opery. No a tak žil neustále se svým dílem a probojováváním se tohoto díla mezi divadlem, že se mu nakonec podařilo uspět během svého 81letého života. A naštěstí mnoho z jeho děl se zachovalo. My si teď vyslechneme jednu z jeho pěkných skladeb, která je ovšem instrumentální. Zaposloucháme se do druhé části koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Solo má Joseph Crouch a doprovází orchestr The English Concert pod taktovkou Harryho Biketa.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla hudba, která je stará víc než 300 let a přesto dokáže zvednout ze židle obrazně. Slyšeli jsme druhou část koncertu pro violončelo a orchestr G-dur Nicoli Porpory. Joseph Krauche hrál solo a doprovázel orchestr The English Concert pod taktovkou Harryho Picketta. 7 hodin a 43 minut, to je čas pro další pěknou skladbu ranního vysílání. Nyní nám ji zahraje Murray Peraya jako solista a také hráči symfonického orchestru Baburského rozhlasu pod vedením Colina Davise. Uslyšíme druhou část koncertu pro klavír a orchestr a mol Roberta Schumana.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme jednu ze skladeb George Butterwortha. Byla to Idylla z The Banks of Green Willow. A my se zaposlouchali, jak tuto skladbu nahrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrew Menzi. A ještě jednu skladbu si vyslechneme do 8. hodiny. A to bude od Wolfganga Amadea Mozarta ukázka jedné z árií, árie Cherubína. Tu nám zaspívá Magdalena Kožená za doprovodu Orchestra of the Age of Enlightenment pod taktovkou Simona Rattla.

0: Slyšeli jsme ukázku z Figarovy svatby z opery Wolfganga Amadea Mozarta. A Rých Rubína nám zaspívala Magdalena Kožená a dopěla těsně před 20:00. Nás nyní už budou zajímat zprávy a poté se zaposloucháme do hudby Edvarda Hagerupa Grieg'a. Uslyšíme třetí část jeho koncertu pro klavír a mol a zahradě jej Petr Jabloňský a The Philharmonia Orchestra pod vedením Petra Mága.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel včera s manželkou Evou navštívil Telč na Jihlavsku. Pozdravil se i s návštěvníky festivalu Prázdniny v Telči, jehož 44. ročník včera skončil. Čekalo na něj několik sto lidí. Prezidentská návštěva ve městě oživila příběh pozlaceného psacího pera uloženého v místním muzeu. Původně se s ním do pamětní knihy v roce 1928 podepsal prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Radnice prezidenta obdarovala totožným perem vyrobeným ve stejné americké společnosti ve 20. letech minulého století. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Belgické úřady rovněž spoléhají na letecké posily z několika zemí, včetně Česka. Zloději o sobotním italském svátku Ferragosto ukradli z regionálního muzea v sicilském městě Messina 4 díla připisovaná sicilskému renesančnímu malíři Antonellovi da Messina. Zloději obešli poplašné a bezpečnostní systémy v regionálním muzeu Mumme a odnesli si 3 z 5 dochovaných panelů z hromadného díla polyptychu San Gregorio z roku 1473. Z pancéřované vitríny ukradli také oboustranný panel zobrazující panu Marii a mrtvého Krista. Česko v tomto týdnu čekají přeháňky i bouřky, ojediněle mohou být doprovázené přívalovým deštěm či krupobytím. A tomu odpovídá i předpověď pro dnešní den. Bude oblačno až zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Místy bouřky odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině území se budou pohybovat do 23 stupňů Celsia, jinde do 28 stupňů Celsia. A v 1000 metrech na horách bude kolem 15. To je ze zpráv a v 8 vše. Nyní už poslouchejme krásné klavírní solo Petra Jabloňského.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme Petra Jabloňského, jak nám zahrál solo ve třetí části koncertu pro klavír a mol Edvarda Hegeru pak Grieg. Doprovázejícím orchestrem byl orchestr Philharmonia Orchestra pod vedením Petra Mága. 8 hodin 13 minut a píseň beze slov Pstruh od France Schuberta. Za chvíli uslyšíte v podání Miši Majského a Darie Hovorové, ale předtím ještě informace pro řidiče. Je stále hlášena komplikace na Cínovecké ulici v Praze Ďáblicích. Je tam hlášena nehoda a neprůjezdný, tak střední jízdní pruh.

0: Slyšeli jsme píseň bez slov. Jméno má pstruh a jméno, které je za ní a zkomponovalo onu pěknou melodii, to je Franz Schubert, pochopitelně slavný skladatel. Miša Majsky nám hrál solo na violončelo a Daria Hvorová doprovázela na klavír. 8 hodin 15 minut, za chvíli pařížský kvartet číslo 6 Georga Filipa Telemana, pátá část v podání Bertolda Kuikena, Sigiswalda Kuikena, Wielanda Kuikena a také Gustava Leonharta. A ještě předtím pozvánka k dalšímu poslechu ranního vysílání, neboť v nadcházejících minutách také budeme soutěžit, a to o dvě vstupenky na jeden z koncertů již 31. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu, který můžete navštívit v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské 6, tedy na Starém Městě. Letošním ročníkem vstupuje festival už do čtvrté festivalové desítky a opět se mohou posluchači těšit na nové umělce za hracím stolem. Na každém koncertě, navíc v přímém přenosu, mohou diváci nebo posluchači sledovat umělce na plátně umístěném v přední části baziliky. A tak v přímém přenosu z kůru z baziliky mají možnost vidět, jak jednotliví varhaníci vyhrávají skvěle krásné melodie a jak dokážou ovládat několik klaviatur a také spoustu pedálů. Na koncert, na který vás zveme s tímto mezinárodním hudebním festivalem, to je koncert, který se odehraje 20. srpna. A na tomto koncertu vystoupí německo-americký umělec. Je to Jens Könderfer, který si jako jediný zahraje na chórové barokní varhany a poté oslní další virtuózní skladbou pouze pro pedál, aby program korunoval jedinečnou svitou Maurice Dirifleho. Navíc je pro vás připravena i skladba Johanna Sebastiana Bacha. Bude to krásný zážitek z varhanní hry v Bazilice svatého Jakuba 20. srpna. A tak neváhejte, poslouchejte nás dál a až přijde čas na soutěž, určitě se zapojte.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Špičkový světový varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme píseň Over the Rainbow v instrumentální podobě. Byla to známá melodie z filmu Čaroděj ze země Oz, melodie Arlena Harolda. Ale my se zaposlouchali do toho, jaký nahrál Gauthier Capuçon v podání také britaňského národního orchestru pod vedením dirigentky Johanny Malingré. 8 hodin 27 minut a za chvíli hudba Václava Pichla. Jmenuje to třetí část jeho symfonie Pastoralis D-dur. Hrát nám bude Pardubický komorní orchestr, který povede Marek Štrincl. Ale během té skladby, kterou budeme poslouchat, bude také možnost pro vás volat do našeho studia odpovědi na soutěžní otázku a tak vyhrát dvě vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního varhanního festivalu, který můžete navštívit v Bazilice svatého Jakuba na Starém městě v Praze v Malé Štuparské 6. Je to krásný prostor, navíc uslyšíte jedny z největších varhan a také se budete moci zaposlouchat do umění mnoha a mnoha skvělých varhaníků. Ovšem na každém z koncertů vystoupí pouze jeden. A ten koncert, na který můžete vyhrát dvě vstupenky, se koná 20. srpna. To koncert bude vlastně mistrovským dílem německo-amerického varhaníka Jense Korndorfa, který vám zahraje spoustu nádherných skladeb a připravil si jak skladby amerického skladatele Georga Moffata, tak také Maurice Dirifleho nebo George Tolbala a nebo Johanna Sebastiana Bacha. A právě na Johanna Sebastiana Bacha se za chvíli budu ptát v soutěžní otázce, ale to bude opravdu až za chvíli. Nejdřív musím připomenout, že soutěžíme podle pravidel, která najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. No a další důležitou informací je také telefonní číslo, kam už za chvíli budete moci volat své odpovědi. Tím telefonním číslem je číslo 739 987 987. Prosím, volejte jenom po dobu následující skladby. A teď už se dostáváme k soutěžní otázce. Na koncertu, na kterém vám bude hrát Jens Korndorfer, uslyšíte také hudbu Johanna Sebastiana Bacha. A mě zajímá, za jakým skvělým varhaníkem své doby, vyhlášeným skladatelem a varhaníkem, putoval Johann Sebastian Bach téměř celým Německem, aby si jej poslechl a zároveň, aby se od něj něco naučil. Jak se jmenuje ten to velikán barokní hudby, kterého obdivoval Johann Sebastian Bach a vypravil se za ním na sever Německa.

0: Slyšeli jsme symfonii Pastoralis D-dur, respektive třetí část tohoto díla Václava Pichla, kterou nám zahrál Pardubický komorní orchestr pod taktovkou Marka Štrincla. Je 8 hodin 32 minut. Během té předchozí skladby jste mohli volat své odpovědi na soutěžní otázku a vyhrát tak dvě vstupenky na jeden z koncertů již 31. ročníku Mezinárodního varhanního festivalu. Jednotlivé koncerty tohoto festivalu můžete navštívit v Bazilice svatého Jakuba v Malé Štuparské 6 v Praze. A my vás zvali na koncert, který se odehraje 20. srpna. Na něm vystoupí americko-německý varhaník Jens Körndörfer a zahraje skladby několika autorů a mezi nimi bude právě i dílo Johanna Sebastiana Bacha. Ovšem i tento velikán barokní hudby obdivoval jistého skladatele a varhaníka své doby a vzhlížel k němu a snažil se od něj něco naučit a tak byl ochoten putovat téměř přes celé Německo za ním, aby si jej poslechl a něco se přiučil. A tím varhaníkem a skladatelem, kterého obdivoval Johann Sebastian, byl Dietrich Buxtehude. Správně mi zavolal jako první správnou odpověď hned první volající, Martin Forman. Gratuluju ke správným vědomostem a také ke správné odpovědi na soutěžní otázku a ostatním vám, kterým se nepodařilo včas dovolat, přeju štěstí při dalších našich pěkných soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla ukázka z díla Nikolaje Rimského-Korsakova. My se zaposlouchali do koncertu pro trombon a dechový orchestr. Hrál nám Marius Hesby a Královský orchestr norské námořní pěchoty pod vedením Leife Arne Tangena Pedersena. Korsakov byl totiž povoláním inspektorem ruských námořnických vojenských orchestrů. Odtud jeho zájem o dechy. Je 8 hodin 44 minut a my se zaposloucháme teď do koncertu pro violončelo a dechový orchestr do druhé části toho díla Friedricha Guldy.

0: Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: dozněla předehra k operetě Pařížský život Jacquese Offenbacha. Hrál nám orchestr Vídeňské státní opery pod vedením Hermana Scherchena a dohrál těsně před 9. hodinou. Za chvíli se zaposloucháte do skerca ze smyčcového oktetu S-dur ze třetí části tohoto díla Felixe Mendelssohna Bartholdy. Ty krásné tóny budou vyluzovat dva vynikající soubory Katior Eben a Belča Quartet, tedy dvě kvarteta. Je to společná nahrávka těchto oktetů Mendelssohna a Eneska, která byly vydané v roce 2025. Vy se tedy zaposloucháte alespoň do díla Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A bude to také první skladba, kterou započne dnešní dopolední vysílání Ondřeje Fischera. Filip Sichra se loučí a přeje pěkné pondělí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 17. srpna, svátek dnes slaví Petra, máme necelých 5 minut po 9. hodině a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás teď zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání zahájila právě hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který ve věku pouhých 16 let napsal slavný smyčcový oktet, který je tedy jednou z jeho prvních slavných skladeb. Bylo to tehdy neobvyklé obsazení dvojitého smyčcového kvarteta, skladba pro tedy čtyři housle, dvě violy a dvě violončela. No a skerco, třetí část z tohoto Mendelssohnova oktetu, nám zahráli dva světové smyčcové kvartety, které respektive dvě světová smyčcová kvarteta, která spojila síly na této nahrávce vydané v loňském roce, a to byly soubory Katior Eben a Belča Quartet. Co nás v této hodině čeká, tak před 10. hodinou mimo jiné třeba uslyšíme hudbu France Lista, Josefa Suka, Josefa Haydna, také hudbu filmovou, samozřejmě vynikající interprety, mezi nimiž třeba budou pražští symfonikové, také freiburský barokní orchestr, violončelista Jojo Ma, londýnská filharmonie a celá řada dalších. Kromě toho před 10. hodinou v našem programu bude probíhat telefonická soutěž, tentokrát s festivalem Lípa muzika, protože festivalová sezóna zdaleka nekončí, zajímavé hudební festivaly probíhají i na podzim. No a festival Lípa muzika, ten od 11. září na Českolipsku v severních Čechách i v blízkém německém příhraničí nabídne opět velice zajímavý hudební program, tentokrát na téma žena, což bude tedy ústřední motiv letošního ročníku. No a jedna z těchto žen, interpretek, se představí v Bazilice všech svatých v České Lípě 19. září. Bude to klavíristka Terezie Fialová, která seznámí tuzemské publikum s repertoárem, který tady není příliš často uváděný. Zahraje hudbu skladatelů řazených, řekněme, k minimalistické hudbě Peterise Vaskse a Guy Cancelliho. Program se jmenuje Gadalajky, neboli Roční doby. No a vy tedy budete mít možnost vyhrát dvě vstupenky na tento koncert v rámci festivalu Lípa muzika 19. září už před 10. hodinou v telefonické soutěži v našem vysílání. Nejdříve ze všeho nás ale ještě čeká hudba, teď třeba to bude barokní skladatel Adam Michna z Otradovic a jedna píseň z jeho kancionálu Česká mariánská muzika v podání Hany Blažíkové a souboru Collegium Marianum.

Tak to byla píseň z pera barokního skladatele Adama Michny z Otradovic z kancionálu Česká mariánská muzika, nazvaná Radujte se o Čechové, kterou nám zpívala sopranistka Hana Blažíková za doprovodu souboru Collegium Marianum. Byla to živá nahrávka pořízená před 5 lety na Svatováclavském hudebním festivalu, což je festival, který probíhá tedy v září každoročně v Moravskoslezském kraji. Letos to bude už 23. ročník, který tedy proběhne od 2. do 28. září, vyvrcholí tradičně v den svátku svatého Václava. Mezi účinkujícími budou letos třeba Collegium 1704, Adam Plachetka, vokální soubor Voices 8, Benda Quartet, také samozřejmě Janáčkova Filharmonie Ostrava. No a Collegium Marianum tam, jak už je zvykem, vystoupí letos také. Bude to na koncertě 29. ve Frýdku Místku v tamní bazilice Navštívení Panny Marie a Collegium Marianum provede program z díly Jana Dismase Zelenky, ale také francouzských barokních autorů, třeba Leclerc'a de la Landa nebo Mondonville'a. Více informací najdete na webových stránkách festivalu, které jsou shf.cz. No a my budeme teď pokračovat v našem dopoledním vysílání britskou symfonickou hudbou. Bude to u nás méně známý britský skladatel 20. století Michael Tippett a čtvrtá věta z jeho druhé symfonie, jak ji natočila Londýnská filharmonie pod taktovkou Edwarda Gardnera na album vydané v předloňském roce.

Je 10 minut před 9:30 na rádiu Klasik Praha. Teď zněla symfonická hudba britského skladatele 20. století Michaela Tippetta. Z jehož symfonie číslo 2 jsme poslouchali čtvrtou větu. Nahrávka, která vyšla předloni a kterou natočil dirigent Edward Gardner s londýnskou filharmonií. Teď nás čeká příjemná melodie z pera Ennia Morriconeho, filmového skladatele, který toto téma známé pod názvem Gabrielův hoboj složil k filmu s názvem Mise. No a nám bude na této nahrávce hrát světoznámý violončelista Yo-Yo Ma.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Jsme Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 3 minuty před 9:30. Vyslechli hudbu Josefa Haydna, který je samozřejmě slavným skladatelem zasáhnuvším do mnoha žánrů, včetně symfonické hudby, komorní hudby, smyčcových kvartetů, tedy i třeba klavírních sonát. Také je autorem mnoha písní a oratorií, ale možná méně známá část jeho díla je jeho tvorba operní. Tak my jsme teď poslouchali arii z Haydnovy komické opery s názvem L'infedeltà de Lusa, Zmařená nevěra. Tuto basovou arii nám zpíval basbaritonista Thomas Kvasdorf, doprovázený freiburským barokním orchestrem. Dále si poslechneme listovou hudbu, zahraje nám klavírista Jan Jando, před pár lety bohužel zesnulý maďarský hráč, který byl vynikajícím interpretem listovy hudby, a v jeho podání zazní listová skladba s názvem Vodní hry ve Villa d'Este, která tedy je inspirována fontánami v zahradách této italské vily, dnes památky UNESCO. Hraje Jan Jando, no a po této skladbě si také zasoutěžíme, jak jsem už sliboval, dnes o 2 vstupenky na jeden z koncertů nadcházejícího ročníku festivalu Lípa muzika. Konkrétně to bude koncert klavíristky Terezie Fialové, která se představí v České Lípě 19.9. od 20 hodin s programem Gadalajky neboli Roční doby. Tam zazní díla skladatelů Gii Kančeliho a také Peterise Vaskse. Více informací najdete na webových stránkách festivalu lipamuzika.cz a soutěžit s námi o vstupenky na tento koncert můžete už za pár minut hned po skladbě Ference Lista.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je 6 minut po půl desáté a toto byla skladba France Lista nazvaná Vodní hry ve Villa d'Este, kterou nám zahrál maďarský klavírista, bohužel již zesnulý, dříve také profesor klavíru na Listově akademii v Budapešti a vynikající interpret děl tohoto skladatele jménem Jan Jando. Následovat bude hudba Josefa Suka a také si zasoutěžíme, jak jsem sliboval, dnes budeme na čísle 739-987-987 soutěžit s mezinárodní hudebním festivalem Lípa muzika, který se chystá na podzim na Českolipsku a v okolí. Bude to festival, který proběhne od 11. září do 2. listopadu. Letošním tématem je žena a v rámci programu se představí mnoho žen jako interpretek, také ženské skladatelky budou akcentovány v letošní dramaturgii. No a mezi hlavní hvězdy tohoto ročníku bude patřit třeba soubor Kolegium vokále Chent, kontrabasista jazzový Avishai Cohen, také vystoupí například Bela Adamová, Jana Semerádová, která je vlastně uměleckou garantkou letošního ročníku, také třeba Kalabis Quintet, kapela Mariana, Zuzana Lapčíková, Voices 8, Marie Putnerová, Ensemble Inegal s Adamem Viktorou, nebo Roberta Mameli, známá barokní sopranistka, která se představí na zahajovacím koncertě v pátek 11.9. To všechno najdete na webových stránkách lipamuzika.cz v sekci program. Ovšem my dnes budeme soutěžit o vstupenky na koncert, kde vystoupí klavíristka Terezie Fialová. Bude to v Bazilice všech svatých v České Lípě v sobotu 19. září a program představí díla dvou skladatelů u nás ne tak často hrávaných, ovšem ve světě považovaných za zásadní autory hudby druhé poloviny 20. století, skladatelé Peteris Vasks a Gia Kančeli. Jeden je lotyšským, druhý gruzínským autorem. No a Terezie Fialová, tedy jejich díla, zahraje v rámci programu Gadalajky roční doby v sobotu 19. září v České Lípě. Vy teď máte možnost dvě vstupenky, které máme k dispozici i v elektronické podobě, vyhrát za obvyklých podmínek. To znamená, pokud mi na telefonní číslo 739 987 987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku a pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech. Tak vstupenky na koncert Terezie Fialové v rámci festivalu Lípa muzika 19. září v sobotu v České Lípě mohou být vaše, pokud mi jako první zavoláte, kolikátý ročník festivalu Lípa muzika a doplním, že je to půlkulaté výročí, se bude letos konat. Tedy kolikátý ročník festivalu Lípa muzika se letos uskuteční.

Z Nesukovy pohádky neboli hudby k Zejrově pohádce Radus a Mahulena jsme bohužel slyšeli jen tento krátký úryvek v podání pražských symfoniků a Jiřího Bělohlávka. Během této ukázky jsme nicméně tedy soutěžili, a to dnes s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa muzika, který proběhne od 11. září do 2. listopadu a který věnoval do dnešní soutěže vstupenky na koncert 19. září v České Lípě. Bude to koncert klavíristky Terezie Fialové, která se představí v rámci programu Gadalajky neboli Roční doby a zahraje díla lotyšského autora Peterise Vaskse a také gruzínského skladatele Gy Kančeliho. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kolikátý ročník letos tedy proběhne tohoto mezinárodního hudebního festivalu. Bude to už 25. ročník a správnou odpověď mi jako první zatelefonoval pan Martin, který tedy vyhrál dvě vstupenky na 19. září a tím tomu ještě jednou gratuluji. No a více informací o letošním ročníku festivalu Lípa muzika, jak už jsem říkal, najdete i na webových stránkách lipamuzika.cz. Je to pestrý program, ze kterého si jistě vybere každý. Dále nás teď čeká hudba skladatele jménem Ferdinando Richardson, bude to jeho Pavana, kterou nám zahraje čembalistka Zuzana Ružičková. Na této starší nahrávce tedy budete moci ocenit interpretační mistrovství této legendy českého čembala. No a před 10. hodinou pak ještě Claude Debussy a jedna část z jeho cyklu Moře v podání Štátskapele Berlin. To vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Hermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu.

0: Jsou 3 minuty před 10:00 a na rádiu Klasik Praha teď zazněla hudba Claude Debussyho. Z jeho cyklu Moře, což jsou 3 symfonické fresky pro orchestr, jsme poslouchali první část pojmenovanou Od rána do poledne na moři, tedy část vztahující se zrovna k aktuální denní době. No a na moře nás přenesl na této nahrávce orchestr Staatskapelle Berlin pod taktovkou dirigenta Daniela Barenboima. Další nahrávka ta nás zavede do barokní Francie, konkrétně to bude hudba Jeana Baptisty Lillyho, ale také skladatele jménem Bertrand de Basile. Je to směs různých tanečních melodií těchto francouzských barokních autorů, kterou nám zahraje soubor Les Musiciens de Saint-Julien. No a zajímavostí je, že v této nahrávce uslyšíme sólové dudy, na které bude hrát vedoucí tohoto ansámblu, flétnista a muzikolog François Lazarevič.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Na Rádiu Klasik Praha zněly teď solové dudy, na které hrál François Lazarevič, muzikolog, flétnista a vedoucí souboru Les Musiciens de Saint-Julien. V podání tohoto ansámblu jsme teď poslouchali směs různých tanečních melodií od barokních francouzských skladatelů Jeana Baptisty Lullyho a také Bertranda de Basile. No a dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne, která nabídne hudbu z úplně jiného soudku. Bude to nová živá nahrávka tří posledních klavírních sonát Ludwiga van Beethovena.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Pravidelná rubrika Novinka týdne představuje tentokrát nové živé album s třemi posledními klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na nahrávce uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár natočila už před 20 lety na oceňované studiové album, nyní jej doplnila i živým snímkem těchto sonát zaznamenaným před 2000 publikem. Klavírní sonáty číslo 30, 31 a 32 napsal Beethoven v letech 1820 až 22. Vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a také progresivním a invenčním přístupem k sonátové formě. Album v zahraničních médiích získalo veskrze pozitivní recenze, které vyzdvihují především působivé a však přiměřené kontrasty a oduševnělý, nicméně komunikativní výraz, který 77 letá umělkyně těmto skladbám vtiskla. Tak jako hudební ukázku z této nové nahrávky tří Beethovenových posledních klavírních sonát si teď poslechneme v našem vysílání Adagio ze sonáty číslo 31. Hraje Mitsuko Uchida.

Je 8 minut po desáté, toto byla hudba Ludwiga van Beethovena, slyšeli jsme Adagio z jeho klavírní sonáty číslo 31, tedy předposlední klavírní sonáty tohoto skladatele, kde Beethoven výrazně experimentoval s hudební formou a už se tedy dostával až do romantického stylu. No a nám tedy tuto skladbu teď zahrála pianistka Mitsuko Uchida, byla to ukázka z její nové živé nahrávky, kterou natočila v Suntory Hall a kde hraje tři poslední Beethovenovy klavírní sonáty. Více si o albu můžete přečíst samozřejmě i na našich webových stránkách klasikpraha.cz. My se k Beethovenovi ještě také během našeho dnešního vysílání vrátíme, ale teď nás čeká hudba Jeana Sibelia. První věta z 6. symfonie, kterou nám zahrají skladatelovi krajané, tedy finští hudebníci z Helsinské filharmonie, a dirigovat bude významný finský interpret Sibeliovy hudby před 2 lety zesnulý dirigent Leif Segerstam.

0: Tak to byla hudba protchnutá charakteristickou severskou melancholií, první část Sibeliovy 6. symfonie d-moll, kterou nám teď zahrála Helsinská filharmonie pod taktovkou dirigenta Leifa Segerstama, předního interpreta Sibeliovy hudby. Kromě toho také plodného skladatele sám napsal téměř 300 symfonií. Zemřel předloni a s touto nahrávkou jsme si ho také připomenuli. Byla to ostatně nahrávka orchestru, který vlastně tuto Sibeliovu symfonii i premiéroval v roce 1923, takže patří jistě k interpretům nejpovolanějším. No a dále nás za chvíli čeká hudba minimalistického amerického autora, který se jmenuje Steve Reich, nebo Reich, jak to někdy Američané vyslovují. My si poslechneme jeho skladbu Duet pro dvoje solové housle a orchestr, kterou věnoval kdysi slavnému virtuózovi Yehudimu Menuhinovi a kterou nám za chvíli zahrají Daniel Hope a Simos Papanas za doprovodu Bazilejského komorního orchestru. No a s houslemi souvisí také následující upoutávka, protože houslista bude rovněž v zítřejší letní repríze hostem pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
0: V další letní repríze Hudby v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl přední český houslista Josef Špaček. Kromě houslí a věcí s nimi souvisejících jsme mluvili třeba o koncertech Bohuslava Martinů, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 18. srpna od 19 hodin.
1: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dvoje solové housle se vzájemně stíhaly a míjely v této skladbě pojmenované Duet, kterou složil známý americký minimalistický autor Steve Reich, který mimochodem oslaví letos v říjnu 90. narozeniny. Tuto skladbu věnoval Yehudimu Menuhinovi a na nahrávce, kterou jsme slyšeli, účinkovali solisté Daniel Hope a Simos Papanas za doprovodu Bazilejského komorního orchestru. V úpravě pro trubku a orchestr teď zazní píseň Antonína Dvořáka Krásná melodie, Když mě stará matka, pocházející tedy z cyklu cigánských melodií. Je to nahrávka, kterou natočil trumpetista Gábor Boldocký, maďarský hráč s orchestrem Prague Philharmonia. Je to album věnované autorům spojeným nějakým způsobem s českými zeměmi, proto ho také trumpetista pojmenoval Bohemian Rhapsody. No a za doprovodu Prague Philharmonia tedy zahraje tuto Dvořákovu píseň, pak nás čeká dále třeba Chopinova hudba, také Handel, Liszt a nebo ukázka z houslového koncertu číslo 2 Josefa Bohuslava Förstera. To vše ještě před 11. hodinou uslyšíte tady na Klasik Praha.

Je minuta po půl jedenácté a toto byla známá Dvořáková píseň Když mě stará matka z cyklu Cigánské melodie. V úpravě pro trubku a orchestr nám ji zahrál maďarský trumpetista Gábor Boldocký, doprovázený orchestrem Prague Philharmonia. Další velice známá skladba teď v našem vysílání zazní, bude to Chopinova Polonéza A-dur, přezdívaná Vojenská. Tuto skladbu, která má pro Poláky velký vlastenecký význam, nám teď také zahraje polský pianista jménem Marian Kiepura. A pak třeba také soubor Larpeggiata nebo houslista Ivan Ženatý, to jsou ještě hráči, které uslyšíte v nejbližších minutách na rádiu Klasik Praha.

0: Sopranistka jménem Nuria Rial nám teď na Radio Klasik Praha zaspívala tuto arii Oh Sleep, Why Dost Thou Leave Me, neboli Spánku, proč mne opouštíš, pocházející z Handlovy opery Semilí, jak se to anglicky čte. No a byla to zajímavá úprava, kterou takto natočil soubor Larpeggiata, ansámbl vedený taurobistkou Kristinou Pluhar, který tedy starou hudbu často propojuje s prvky improvizace, jazzu nebo folkloru, také využívali v této skladbě samozřejmě pro barokní hudbu netypické nástroje. No a dále nás čeká za chvíli hudba Josefa Bohuslava Ferstra, bude to pro mnohé možná zajímavá, méně známá skladba, totiž jeho houslový koncert číslo 2 D-moll. Jehož třetí větu nám za chvíli zahraje solista Ivan Ženatý a orchestr BBC bude na nahrávce dirigovat Jiří Bělohlávek už za malý okamžik.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Ladíte Klasik Praha.

Je 5 minut před 11. Na rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali přesně 100 let starou skladbu, houslový koncert číslo 2 D-moll Josefa Bohuslava Förstera, který skladatel napsal v roce 1926, a jeho třetí věta teď zazněla tak, jak tedy tento Försterův druhý houslový koncert natočil houslista Ivan Ženatý s Jiřím Bělohlávkem a jeho symfonickým orchestrem BBC, kde byl tedy Jiří Bělohlávek tehdy šéf-dirigentem. Nahrávka studiová, ještě ovšem na albu je zařazen také houslový koncert Josefa Bohuslava Förstera číslo 1, známější než ten druhý, který byl natočen živě v Barbican Hall. No a my před 11. hodinou teď uslyšíme listovou známou romantickou skladbu Sen lásky, kterou nám zahraje klavírista Jill Yu.

0: Slavnou romantickou skladbu France Lista Sen lásky nám teď v našem dopoledním vysílání na Klasik Praha zahrál pianista Giliu. Máme právě 11 hodin, ke klavírní tvorbě se určitě ještě vrátíme, třeba s hudbou Sergeje Rachmaninova za pár minut, ale bezprostředně nyní teď navazuje menuet z jedné ze symfonií, které klasicistní skladatel Karl Dieters z Dietersdorfu napsal podle Ovidiových proměn slavného díla antické literatury. Bude to konkrétně menuet ze symfonie číslo 5 z tohoto cyklu, která se jmenuje Proměna lykijských sedláků v žáby. Hrát nám bude Pražský komorní orchestr.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Pražský komorní orchestr nám teď hrál hudbu klasicistního skladatele Karla Dittrse z Dittersdorfu, inspirovanou antickou literaturou o videovými proměnami. Následovat bude klavírní skladba Sergeje Rachmaninova, kterou určitě není třeba dlouze představovat. Je to slavné preludium G-moll a la marcha pochodově stylizovaná energická skladba, kterou si poslechneme z nahrávky jednoho z předních pianistů 20. století, Svjatoslava Richtera.

0: Skvělá energická interpretace Rachmaninovova preludia G-moll v podání Svjatoslava Richtera zazněla teď tady na Rádiu Klasik Praha v našem dopoledním vysílání. Teď opět něco poklidnějšího, bude to velice pomalé adagietto z Mahlerovy páté symfonie, což je část této symfonie, kde autor využil pouze smyčce a harfu, dechy nechal odpočívat. No a my si toto krásné lirické adagietto poslechneme teď z nahrávky České filharmonie a jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova, která tedy vyšla v roce 2022 v rámci nedávno dokončeného kompletu nahrávek všech Mahlerových symfonií v podání těchto interpretů.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you are listening to the Radio Classic.

Slyšeli jsme adagietto z páté symfonie Gustava Mahlera, emotivní čtvrtá část tohoto díla, napsaná pouze pro smyčce a harfu. No a Českou filharmonii na nahrávce řídil Semjon Byčkov. Ukázka z jejich tedy kompletní nahrávky všech Mahlerových symfonií, která se nedávno završila vydáním symfonie číslo 8, vznikala několik let a postupně vycházela u společnosti Pentaton. Teď máme na programu filmovou hudbu Arona Copelanda, slavného amerického skladatele, který tuto hudbu zkomponoval pro dokumentární film s názvem The City z roku 1939. Sám skladatel uvedl, že soundtrack pojal jako melodram pro vypravěče, orchestra a plátno. A my si Copelandovu filmovou hudbu poslechneme teď v podání souboru Post Classical Ensemble.

0: Klasik Praha.
1: Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, George Enescu, skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Pět minut před 11:30 na Klasik Praha zazněla teď úvodní část ze skladby Gustava Holsta, který zdaleka nenapsal jenom slavnou svitu planety. Toto byla zajímavá skladba z 20. let minulého století nazvaná Fugový koncert, inspirovaná barokním kontrapunktem, jedna z raných ukázek hudebního neoklasicismu. A první část tohoto fugového koncertu Gustava Holsta nám teď hrála Liverpoolská královská filharmonie. Nová nahrávka vydaná v loňském roce, kde dirigoval tento anglický orchestr houslista a dirigent Andrew Menzie. No a další symfonie Wolfganga Amadea Mozarta, která teď zazní, respektive její třetí část, ta se jmenuje Pražská, nebo tak se jí přezdívá. Je to Mozartova symfonie číslo 38 D dur a my si ji poslechneme v interpretaci londýnského již zaniklého souboru London Classical Players pod taktovkou dirigenta Rogera Norringtona.

Je 11:05 a slyšeli jsme teď presto třetí a kupodivu závěrečnou větu z této pouze trojvěté symfonie Wolfganga Amadea Mozarta, která má číslo 38 a které se někdy přezdívá Pražská. Skladatel ji tady v Praze uvedl zřejmě v době, kdy jsem také přijel uvést svou operu Figarova svatba. No a my jsme poslouchali teď nahrávku již zaniklého orchestru London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona, britského dirigenta, který byl průkopníkem historicky poučení na interpretace a který tedy také v našem vysílání, respektive jeho nahrávky občas zazní a kterého jsme si s touto nahrávkou teď připomenuli. No a dále nás čeká hudba Vítězslava Nováka, bude to jeho velice rané pozoruhodné dílo romantického a ponurého charakteru, balada podle Byronova Manfreda, což je tedy literární dílo, které inspirovalo mnoho romantiků, Vítězslava Nováka mezi nimi, a nám tuto skladbu zahraje klavíristka a skladatelka Nicole Bóková.

Jsou 11:15 a na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli toto rané dílo Vítězslava Nováka, skladatelův opus číslo 2, baladu podle Byronova Manfreda, velice romantickou skladbu ponurého charakteru, kterou zahrála teď Nicole Bóková. Ke klavíru se ještě vrátíme třeba za pár minut také s hudbou France Lista, tu zahraje Elizabeth Leonskaja, bude to sonet 104 podle Petrarky. Rovněž odlehčená hudba Johana Strause mladšího zazní už brzy v našem vysílání, žertovná skladba Perpetuum mobile. No a nejdříve ze všeho máme na programu hudbu Jana Dismase Zelenky. Ansámbl Inegal, soubor vedený Adamem Viktorou, se dlouhodobě věnuje odkazu tohoto skladatele a loni také vydali nahrávku Zelenkovy skladby Missa Circumcisionis, což byla mše ze Zelenkova vrcholného období, která byla napsána pro příležitost svátku obřezání páně 1. ledna. No a my si z této Zelenkovy mše teď poslechneme část 7. Credo. Hraje a zpívá soubor Ansámbl Inegal.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
0: Oba.
2: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektronické.

0: Mixe v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Pianistka Elizabeth Leonskaja nám hrála v našem dopoledním vysílání hudbu inspirovanou renesanční poezií. Byl to Franz Liszt a jeho sonet 104 podle Petrarky. No a předpolednem ještě teď uslyšíme žertovnou skladbu Johanna Strause mladšího, která se jmenuje Perpetuum mobile. Tento hudební humor si poslechneme v podání hudebníků, kterým je bezesporu takovýto žánr vlastní. Bude to orchestr vídeňské operety a zároveň také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu.

0: Alespoň úryvek z této žertovné skladby Johanna Strause mladšího Perpetuum mobile zazněl teď v našem dopoledním vysílání v podání orchestru vídeňské operety pod taktovkou Karla Michalského. Za chvíli opět seriózní symfonická hudba Bohuslava Martinů. Česká filharmonie nám zahraje Largo z jeho třetí symfonie. Kromě toho v příští hodině uslyšíte třeba také zpívat tenoristu Josefa Kaleju nebo Rolanda Viazona. Zahrají vám houslistka Isabel Faust, klavírista Stephen Huff, violončelista Jiří Bárta a celá řada dalších vynikajících solistů. A bude to tedy už součástí odpoledního programu, kterým vás dnes bude provázet kolegyně Dita Hradecká. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké pondělí a zítra mezi 9. a 12. hodinou se budu těšit opět na slyšenou.
1: Jsme Klasik Praha.

Krásný den, milí posluchači, tady je Dita Hradecká a já vás srdečně zdravím u vysílání Klasik Praha z našeho studia tady v Praze na Smíchově. 12 hodin a 9 minut, my jsme to odpoledne otevřeli hudbou Bohuslava Martinů. Zazněla rozměrná druhá věta z jeho symfonie číslo 3, jak ji nahrála Česká filharmonie s Václavem Neumannem v čele. Dnes budeme společně soutěžit, jsou to dvě vstupenky na některý z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. Vstupenky můžeme poslat elektronicky e-mailem nebo si je můžete zde vyzvednout a více o soutěži, o konkrétním koncertě se dozvíte v následujících minutách. Teď dáme slovo Josefu Haydnovi, zazní jeho symfonie číslo 100 G-dur, zvaná vojenská. Menuet hraje Filharmonia Orchestra pod taktovkou Leonarda Slatkina.

Tak to bylo dílo velkého symfonika, otce symfonie, klasicistního skladatele Josefa Haydna. Zazněla třetí věta z jeho symfonie číslo 100 G-dur, zvané Vojenská. Leonard Slatkin řídil Filharmonia orchestra. Teď zazní aria z opery Aida, zpívat bude Joseph Calea a toto Verdiho dílo doprovodí orchestra de la Comunitat Valenciana s Ramonem Tebarem v čele.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Ladíte Klasik Praha.

A toto už byla hudba z televizního seriálu Sherlock z roku 2010 od Davida Arnolda. Teď si pustíme třetí část z koncertu F-dur pro hoboj a smyčce. Ensemble 18+ hraje a solo má Willem Weverka.

Dozněla stručná a svěžná věta z koncertu F-dur pro hoboj, smyčce a baso continuo. Willem Weverka hrál a doprovázel ansámbl 18+. Teď přichází hudba Leoše Janáčka, pohádka pro violončelo a klavír. Kompletní Janáčkovo dílo pro toto obsazení a ještě něco k tomu, to znamená transkripce houslových skladeb Janáčkových, vydali společně violončelista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová. CDčko vyšlo jako podsta v 170. výročí narození Leoše Janáčka v roce 2024. Tak teď dáme prostor duo Jiří Bárta, Terezie Fialová, zazní druhá část z pohádky.

Dozněla pohádka Leoše Janáčka. Pohádku nám teď odvyprávěli u klavíru Terezie Fialová a u violončela Jiří Bárta. Teď si pustíme koncert pro klavír a orchestr H-moll. Autorem je Johann Nepomuk Hummel a hrát bude Stephen Huff společně s English Chamber Orchestra.

0: Jeden velmi nadějný skladatel a výtečný pianista Johann Nepomuk Hummel, rodák z Bratislavy a také žák Wolfganga Amadea Mozarta. Není divu, že Mozartovi se líbil tento talent. Hudba Johanna Nepomuka Hummla je krásná, nápaditá, virtuózní, no ale ne tak často hraná. Tak díky pianistovi Stephenu Huffovi a English Chamber Orchestra pod vedením Bryana Thompsona jsme si mohli poslechnout finále z jeho koncertu H-moll. Teď si pustíme píseň Marendi pur contento od Vincenza Belliniho. Orchestr festivalu Maggio Musicale Fiorentino vede Marco Armeliato a zaspívá nám.
1: Hello, this is Rolando Villazón and you are listening to Classic Praga.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

Dozněla symfonia z oratoria Maria Dolorata, které složil Leonardo Vinci, italský skladatel. Teď nám úvodní předehru zahrálo Kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe. A než se dostaneme k další ukázce, tak něco o naší dnešní soutěži. Je na festival Lípa muzika, kde 3. října v 19 hodin vystoupí Kalapis Quintet, což je dámské dechové kvinteto hrající hudbu všech možných stylových období. Kde se koncert koná? Je to ve Waltersdorfu v evangelicko-luteránském kostele. Více informací najdete na stránkách lipamuzika.cz. No a brzy po 2. hodině budeme o tyto 2 vstupenky soutěžit. Teď nás čeká ještě do 13. hodiny hudba Benjamina Britna. Pustíme si Vivace 2. větu z koncertu pro housle a orchestr. Interprety jsou Isabelle Faust a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídí Jakub Hruša.

0: Isabelle Faust, německá huslistka a přední specialistka na hudbu 20. a 21. století, právě dohrála druhou větu z Britenova koncertu pro housle. Doprovodil je symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hruši. Tento Britnův kouzlouslový koncert pochází z roku 1939, kdy jeho autor pobýval v Severní Americe. Máme rovných 13 hodin a na čase je uvést dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Obnovená Národní koalice proti suchu by se měla sejít poprvé dnes po jednání vlády, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián a uvedl, že ještě nebude koalice v plném složení. Stanovit si má mimo jiné harmonogram nebo vyhodnotit kroky z minulých let. Znovu zavedení orgánu, který v minulosti fungoval za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce, oznámil premiér minulý týden. Také Babiš prohlásil, že na boj proti suchu, včetně nových přehrad, chce vláda vyčlenit 4 miliardy korun. Státní galerie a muzea budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost od 6. září zdarma, zatím do konce roku a s předpokladem stálého trvání, oznámil to ministr kultury. Dříve ministerstvo oznámilo volné vstupy na všechny státní hrady a zámky 30. srpna a 27. září. Bezplatné zpřístupnění muzeí a galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi ministerstva, navazuje na jarní pilotní projekt. Seznam těchto institucí ministerstvo zveřejní na Facebooku. Do programu se podle něj zapojí například 5 objektů Národní galerie Praha, 4 objekty Moravské galerie v Brně, 2 objekty Muzea umění Olomouc a tak dále. Zatím tedy půjde o 4 neděle, a to 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Zatímco jsme vás informovali o čerstvé krádeži uměleckých děl, tak tady je jedna pozitivní zpráva z kolonky Krimi zprávy. Italská policie našla 3 obrazy od Paula Cézanna, Augusta Renoira a Henriho Matisse, které byly ukradeny letos v březnu ze soukromého muzea nedaleko města Parma. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté tyto obrazy francouzských malířů nalezly. Jejich cena je dohromady odhadována na 9 milionů eur. Podle policie je v této souvislosti vyšetřováno 9 Moldavanů a Moldavanek. Nejcennějším z ukradených a nyní nalezených děl byl Cézannův obraz Šálek s talířem třešní. Vloupání do muzea nadace Magnani Rocca u Parmy se odehrálo v noci na 23. března. Počasí. Meteorologové zpřísnili výstrahu před velmi silnými bouřemi. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a nárazy větru o rychlosti až 90 km v hodině. Hrozí komplikace například v dopravě nebo energetice. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Toto varování s vysokým stupněm nebezpečí platí od dnešních 15 do 21 hodin pro kraje Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočinu, část Pardubického kraje a malou část kraje Jihočeského. Tak dejte pozor, do konce týdne už teploty nepřekročí 27 stupňů a bude poměrně deštivo. Tolik zprávy, pojďme si teď poslechnout klavírní koncert Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněl Dvořákův klavírní koncert G-moll. Třetí větu finále nám zahrál teď Garrick Ohlsson za doprovodu České filharmonie a Jiřího Bělohlávka. Pojďme teď k hudbě filmové. Téma z filmu Dívka s perlou napsal Alexandra Despla a zahrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla třetí věta z koncertu F-dur pro dvě violončela Antonia Vivaldiho. Hráli nám Julian Lloyd Webber a Jaksin Lloyd Webberová za doprovodu komorního orchestru Evropské unie, který řídil Hans-Peter Hofmann. Antonio Vivaldi působil v Benátkách a pojďme si poslechnout, jak Benátky a také Neapol vykreslil hudbou Franz Liszt. Benjamin Grosvenor hraje část z jeho cyklu Léta putování. Název má Gondoliera.

Benjamin Grosvenor, britský pianista, nás teď pohoupal v gondoliéře. Tak se jmenuje část z cyklu Léta putování, rok druhý, Benátky a Neapol. Napsal jej Franz Liszt, který v této části Itálie pobýval, který procestoval Itálii, Švýcarsko a také ty dojmy vtělil do své krásné hudby. Teď zazní Charleston a to je třetí část koncertu pro klavír Jaroslava Ježka. Filharmonie Brno pod vedením Leoše Svárovského doprovodí pianistu Igora Ardaševa.

Jaroslav Ježek a inspirace dobovým tancem Charleston. Tak to vtělil tento moderní tehdy tanec do svého koncertu pro klavír a orchestr. My si budeme připomínat 25. září 120 let od narození tohoto hitmakera, který vytvořil úžasné songy pro osvobozené divadlo, uspěl i v zámoří a byl vynikajícím pianistou. Igor Ardašev teď zahrál pod taktovkou Leoše Svárovského společně s Filharmonií Brno. A my máme 13 hodin a 34 minuty. Pokračujeme symfonií Vojtěcha Jírovce.

Tak to byla hudba Vojtěcha Jírovce, rodáka z Českých Budějovic, současníka Ludvíka van Beethovena, a hrala nám jeho Česká komorní filharmonie pod taktovkou Jana Talicha. Na rádiu Klasik Praha více české hudby zazní po 14. hodině, kdy se můžete těšit na Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany nebo klavírní dílo Josefa Bohuslava Ferstra, a nebo taky Františka Antonína Ignáce Tůmy. Pokryjeme tedy několik století. Teď to bude skladatel britský Edward Elgar a jeden z jeho slavnostních vojenských pochodů.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
6: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Doznělo půvabné intermezzo ze třetího dějství opery Manon Lescaut výborného italského skladatele Giacomo Pucciniho, výborného instrumentátora. A nahrávka poněkud archivní, ale vše, pod čím je podepsán Herbert von Karajan, je stále živé a kvalitní. Tady dirigoval Berlínskou filharmonii. Teď přichází smyčcový sextet A-dur, z něj skerco od Nikolaje Rimského-Korsakova. Hrají čeští interpreti Pavel Hůla, Miloš Černý, Zbyněk Paďourek, Josef Klusoň, Václav Bernášek a Michal Kaňka.

0: Šestice českých interpretů pod vedením huslisty Pavla Hůly si užila skerco třetí větu ze smyčcového sextetu A-dur Nikolaje Rimského-Korsakova. A my jsme docílili teď 14. hodiny, stále posloucháte Klasik Praha, teď bude znít pohádková svita Má matka husa Maurice Ravela. Rozmluva krásky a zvířete, tak se jmenuje tato část, kterou nám zahraje PKF Prague Filharmonia pod vedením Emanuela Vioma.
1: Tohle je Klasik Praha.

Na stanici Klasik Praha právě dozněla půvabná hudba Maurice Ravela. Byla to rozmluva krásky a zvířete ze svity Má matka husa na motivy pohádek. A my jsme si vyslechli interpretaci Prague Philharmonia s podvedením Emanuela Vioma. Teď se ozvou tóny brilantní předehry k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Tak to je bouřlivý potlesk, který patří orchestru z Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Filadelfie a New Yorku. Totiž orchestr složený z mladých amerických talentovaných hudebníků. Těleso dal dohromady a řídil Georg Scholty a my jsme vyslechli brilantní předehru k prodané nevěstě Bedřicha Smetany. Teď následuje imprese z opus 73 klavírní cyklus Josefa Bohuslava Förstera. Zahraje nám Patricia Goodson, což je pianistka, která je amerického původu, ale žije v Praze a věnuje se právě dílu tohoto pohříchu zapomenutého skladatele.

Pianistka Patricia Goodson dohrála část z klavírního cyklu Imprese Josefa Bohuslava Förstera. A teď zazní téma z počítačové hry Civilizace. Christopher Tin je autorem.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host obdržel letos Českého lva za zvuk filmu Zbormistr. Na svém kontě má i Českého lva za snímek Kuky se vrací a je držitelem mezinárodních ocenění, mimo jiných ceny BAFTA TV Craft Award za zvuk za seriál Koruna. Juraj Mravec představí i svoje pražské studio Atmospheric Sound Post. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského gelata.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

A zatímco to venku bouří, tak nám tady dozněla poklidná hudba od Erika Satieho. Jednu z jeho Gnosien teď dohrál John White. A pustíme si Nocturno Josefa Haydna. Ve finále spojili síly dva italské soubory, jejichž jména spíše připomínají něco z italského jídelního lístku. Mozzafiato a Larky Budelli.

Na Klasik Praha právě doznělo Nocturno číslo 1 a Josefa Haydna. A hrát si teď budeme z opery Lohengrin Richarda Wagnera. Bude to slavný svatební pochod. Orchestr českých komorních solistů řídí Petr Fiala a také Český filharmonický sbor Brno.

Pochod Slohengrína, svatební pochod, právě dozněl z tohoto díla Richarda Wagnera. Český filharmonický sbor Brno a orchestr českých komorních solistů vedl Petr Fiala. Teď si pustíme slavnostní tédeum z roku 1745. Autorem je František Antonín Ignác Tůma, autor, kterému se Czech Ensemble Baroque Orchestra s Romanem Válkem soustavně věnuje. Spoluúčinkuje Czech Ensemble Baroque Choir, tedy sbor, který řídí Tereza Válková.

0: Doznělo Te Deum Františka Antonína Ignáce Tůmy, a to v podání Czech Ensemble Baroque Orchestra Choir pod vedením Romana Válka a Terezy Válkové. My víme i okolnosti vzniku této skladby z roku 1745. Vznikla pro cisterciácký klášter ve Wilheringu. Za okamžik se ozve hudba Antonína Dvořáka, bude to část z Cigánských melodií, což je písňový cyklus, ale my si poslechneme podání Talichova kvarteta.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla jedna z cikánských melodií z písňového cyklu Antonína Dvořáka v aranži Jiřího Kabáta. Hrali nám Talichovo kvarteto. No a teď si pustíme půvabné trio, klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Pojďme si pustit nahrávku od tria Bohéma, což je mladé české trio, které patří ovšem už k těm velmi úspěšným.

0: Na vlnách Klasik Praha právě doznělo Andante, druhá věta z tria číslo 2 Es-dur France Schuberta. Hralo nám mladé trio Bohemo. Pokud vám tato hudba přišla povědomá, možná se vám vrila do mysli při sledování snímku Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Teď si poslechneme veselou píseň Girolama Kapsbergera Felici L'Animi. Zpívat bude Magdalena Kožená a soubor Private Musique řídí Pierre Pilc.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Píseň Girolama Kapsbergera Felice Llanimi náma zaspívala Magdalena Kožená, doprovodil soubor Private Musike. Máme 15 hodin a 3 minuty, teď je čas na novinku týdne, poté budeme také soutěžit v této hodině.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje nové živé album s posledními třemi klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na ní uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár natočila už před 20 lety na oceňované studiové album. Nyní jej tedy doplnila i živým snímkem těchto sonát zaznamenaným před 2000ovým publikem. Klavírní sonáty číslo 30, 31 a 32 napsal Beethoven v letech 1820 až 22. Vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a progresivním a invenčním přístupem k formě. Podotkneme, že Beethoven je psal už zcela hluchý. Album získalo v zahraničních médiích veskrze pozitivní ohlasy, vyzdvihující působivé, avšak přiměřené kontrasty, oduševnělý, nicméně komunikativní výraz, který 72-letá umělkyně skladbám vtiskla. Tak pojďme si vychutnat hudební ukázku, bude to Adagio ze sonáty číslo 3. 31. Hraje Mitsuko Uchida.

podání pianistky Mitsuko Uchidy doznělo teď Adagio ze sonáty číslo 31, tedy předposlední sonáty Ludwiga van Beethovena. A 77-letá umělkyně natočila tyto skladby živě v Suntory Hall a téměř bez dechu, jak jsme slyšeli z této živé nahrávky, sledovalo její výkon 2000 lidí. Teď trochu odlehčíme žánr, bude to Rapsodie v modrém George Gershwina. Solo na klavír má André Preven a Pittsburghský symfonický orchestr řídí od klavíru.

George Gershwin a jeho Rapsodie v modrém. Virtuózní skladba pro pianistu, který ovládá stejně tak klasický repertoár jako jazzový. A tím je André Preven, který navíc ještě na této ukázce dirigoval Pittsburghský symfonický orchestr. Teď zazní část ze svity Rastakava od Jeana Sibelia. Komorní orchestr Vox Artis vede Heikki Rautasalo.

Hudba z dalekého Finska k nám teď zazněla Jean Sibelius a jeho Rakastava. V překladu Milenec pro smyčce. Komorní orchestr Vox Artis vedl Heikki Rautasalo. Teď to bude jiná světa, světa rustika od české skladatelky Vítězslavy Kaprálové. První část nám zahraje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Ivanoviče.

Svita rustika od Vítězslavy Kaprálové, skladatelky, která zemřela ve věku pouhých 25 let v roce 1940. Slyšeli jsme zřetelné vlivy Stravinského a jeho baletu Petruška, ale jinak je to velmi originální skladatelská řeč, když uvážíme, jak mladá musela tato skladatelka být. Hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Markem Ivanovičem v čele. No a teď už pojďme se dojmout společně nad tématem z filmu Love Story. Napsal ho Francis Lee.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Právě dozněla třetí věta z koncertantní symfonie S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. V ní si solo zahráli na flétnu Walter Auer, na hoboj Clara Dan Bogáni, Radek Boborák hrál na lesní roh a na fagot Benz Bogáni. Máme zde pozvánku na Varhanní festival u svatého Jakuba. Už jsme zde na Klasik Praha několikrát zvali na tyto večery. V Bazilice svatého Jakuba v Praze, kde jsou největší varhany v České republice. 13. srpna na ně bude hrát Jan Rotrekl. A teď mě napadá, že 13. srpna už dávno bylo, takže pojďme se podívat na další večery. Konají se každý čtvrtek od 19 hodin v Bazilice svatého Jakuba na Starém městě pražském. No a vždy od 19 hodin. A co nás čeká ještě do konce tohoto měsíce? Podívám se na program 20. srpna, to znamená tento týden ve čtvrtek, uslyšíte americký ohňostroj, na němž německo-americký varhaník Jens Korndörfler, který je pravidelně zván k vystupování na prestižních festivalech, zahraje virtuózní skladbu amerického autora pouze pro pedál. Dále tam bude svita Marka Durifleho a další. Koncerty v Bazilice svatého Jakuba jsou doplněny videoprojekcí, která umožňuje sledovat varhaníka při hře. Více informací, program a účinkující najdete na webových stránkách auditeorganum.cz. No a teď transcendentální etída zvaná Sněhová bouře od Franza Lista. Hrát bude Miroslav Sekera.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Je Klasik Praha.

teď zaznělo v podání pianisty Miroslava Sekery. Než si pustíme árii z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany a Listova příznivce, pojďme si představit dnešní soutěž. Jsou to dvě vstupenky na koncert, který se odehraje 3. října v 19 hodin v evangelicko-luteránském kostele v Waltersdorfu. Festival Lípa muzika pořádá také dopravu na tento koncert. 25. ročník festivalu Lípa muzika se odehrává pod motem Žena a tento koncert má název Dámy hrají dámy. Totiž Kalabis Quintet je kvinteto, který tvoří samé ženy. Jsou to flétnistka Zuzana Leimer, hoboistka Jarmila Jermářová, na klarinet hraje Anna Sisová, na fagot Denisa Beňovská a lesní roh obsluhuje Adéla Psohlavcová. No a na repertoáru tohoto koncertu se ocitají taky dvě zajímavé skladatelky. O nich bude řeči v dalším vstupu a budeme také soutěžit o tyto dvě vstupenky. Můžeme je také zaslat e-mailem, pokud byste neměli cestu do Prahy anebo jste zdaleka. Tak pojďme si teď pustit árii z druhého dějství opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany. Pavel Černoch zpívá a Česká filharmonie hraje pod taktovkou Tomáše Netopila.

0: Arii Ladislava z opery Dvě vdovy, Když zavítá máj od Bedřicha Smetany jsme si teď vyslechli v provedení Pavla Černocha a hráli jsme si z jeho prvního profilového alba, které vydal k poctě Bedřicha Smetany v roce 200. výročí Smetanova narození společně s Českou filharmonií a dirigentem Tomášem Netopilem. No a teď je v 16 hodin a 1 minutu, pojďme se pustit do soutěžení. Na telefonu 739 987 987 budu čekat na správnou odpověď. Ještě zopakuji to číslo 739 987 987. Poprosím ty volající, kteří od nás nějakou cenu v uplynulých 14 dnech dostali, aby tentokrát dali prostor ostatním. No a teď už soutěžíme. Je to o dvě vstupenky na koncert Kalabis Quintetu. Koncert se koná 3.10. v rámci festivalu Lípa muzika. A protože je to dámské kvinteto, propagující také hudbu skladatelek, tak má na programu skladatelky hned dvě. Jednou z nich je Geraldine Muchová, která byla ženou Jiřího Muchy. No a byla to skotská skladatelka, která zemřela v roce 2012. Její dechový kvintet opus 9 zazní. No a také dámy zahrají dílo Amy Beach, které možná také znáte z našeho vysílání. Amy Beach byla skladatelka americká, byla to taková dojenka všech amerických skladatelek a také virtuózní pianistka. A já se ptám na jednoduchou otázku. Mohly se tyto dvě dámy potkat? Volejte. Mohly se potkat Amy Beach, Amy Marcy Beach a Geraldine Muchová?
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla první věta ze symfonie B-dur Františka Xavera Duška, současníka Mozartova. Helsinský barokní orchestr vedl Apo Häkkinen. Mimochodem s tímto uměleckým šéfem Helsinského orchestru jsme natočili rozhovor, a to v rámci jejich vystoupení na Pražském jaru. Ale teď zpět k soutěži. Stále ještě čekám na správnou odpověď. Ta otázka zní, jestli jsme mohli potkat Amy Marcy Beach, americká skladatelka, narozená v roce 1867, a Geraldine Muchová, která zemřela v roce 2012. Teď je Antonín Dvořák a jeho Svita americká.

Doznělo moderáto první věta ze svity zvané Americká Antonína Dvořáka, a to v podání rozhlasových symfoniků pod vedením Vladimíra Válka. A mezi tím posluchač Josef správně odpověděl na naši otázku. Amy Beach, skladatelka, která žila na přelomu 19. a 20. století, se mohla časově setkat se skladatelkou Geraldine Muchovou. Obě dámy se dožily, jak se říká, požehnaného věku, takže se jejich životní dráhy protnuly, ovšem pouze časově. Amy Beach sice navštívila evropský kontinent, ale to bylo ještě před přelomem století. Teď to bude Ludwig van Beethoven, Stvoření Prometeovo, což je balet, ve kterém poprvé použil motiv, který později zpracoval ve své slavné Eroice. Hraje nám Symfonia Varsovia a Volker Schmidt Gartenbach diriguje.

Doznělo dynamické provedení předehry k baletu Stvoření Prometeovo od Ludwiga van Beethovena. Hrála Symfonia Varsovia pod taktovkou Volkera Schmidta Gertenbacha. 16 hodin a 18 minut, dnes je pondělí 17. srpna, svátek slaví Petra. Pustíme si teď hudbu z filmu Drákula od Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Královský koncertní orchestr Amsterdam řízený Richardem Šajím teď dohrál tanec z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Teď zazní arie nebo sbor z oratoria Janovy Pašie Johanna Sebastiana Bacha. Zpívají a hrají Le Musicien du Louvre pod vedením Marka Minkovského.

Hudebníci a zpěváci z souboru Les Musiciens du Louvre pod vedením Marka Minkovského teď přednesli ukázku z oratoria Janovi Pašije Johanna Sebastiana Bacha. Teď si pustíme rej skřítků z poetických nálad Antonína Dvořáka. Hrát bude norský pianista Leif Ove Andsnes.

Na vlnách Klasik Praha právě dozněla hudba Antonína Dvořáka. Byla to jedna z jeho poetických nálad klavírního cyklu, který natočil norský pianista Leif Ove Andsnes. No a protože už se pomalu srpen nachyluje a září je ve znamení Dvořáka, pojďme se podívat, co nám nabízí festival Dvořákova Praha. Konkrétně vás zvu na jeden z koncertů 19. ročníku, který se odhraje 7. září ve 20 hodin v Rudolfinu. Rezidenční umělkyně festivalu Magdalena Kožená vzdá společně s Kirillem Gerstajnem hold klenotům písňové literatury. Představovat tuto pěvkyni není potřeba nikde na světě, je to vynikající mezzosopranistka a v současnosti je na vrcholu skvělé kariéry naplněné hudbou od baroka až po současnost. Čerstvá držitelka ceny Antonína Dvořáka již obdržela spolu se svým manželem Simonem Rettlem, je také rezidenční umělkyní letošního ročníku Dvořákovy Prahy. Hned její první recital ji představí v poloze, která je blízká jejím moravským kořenům. Představí v něm písně několika autorů. Všichni se inspirovali lidovou tvorbou. Dva z nich, Leo Šenáček a Béla Bartók, byli dokonce profesionální folkloristé. Zvláštností programu je 6 písní od Sergeje Rachmaninova, který se v nich obrací k tradici ruského romansu. Sentimentální písně oblíbené v městských salonech. Mezi oběma polohami je rozkročen Antonín Dvořák, zatímco u Janáčka, Ervina Šulhofa a Bartóka se lidové inspirace projeví jako univerzální síla odolávající času. Dodávám, že sama jsem kdysi před, je to možná už 15-20 let, slyšela Magdalenu Koženou právě v písňovém recitálu, zpívala tam tehdy cigánské melodie Dvořákovi a dodnes si to pamatuji, takže určitě koncert 7. září v Rudolfinu bude velkým zážitkem. Teď přichází Robert Schumann a jeho arabeska C-dur hraje George Lee.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Amadei di Gaulle, opera Georga Friedricha Händla, ne tak známá jako některé další. Z ní si teď vybrala hudbu Alison Bolsom, trompetistka, která hrála za podpory The English Concert. Symfonické tance Sergeje Rachmaninova a výtečná symfonická fantazijní kompozice. Teď zazní druhá část v provedení orchestru The Philadelphia pod vedením Janika Neze Segána.

Na Klasik Praha dozněla hudba Johannese Brahmse, byl to jeho klavírní kvartet číslo 1 G-moll. Intermezzo z něj hráli Daniel Hope, Paul Neubauer, David Finkel a na klavír Wu Han. No a teď už zmizte. Tím myslím název rychlé polky Johanna Strause mladšího.

Rychlou polku z Miste od Johana Strause mladšího nám teď zahrali vídeňští filharmonikové se Zubinem Métou v čele. Teď to bude sonáta pro flétnu a čembalo od Christiana Friedricha Ruppeho. Na flétnu hraje Wilbert HCZ a Tini Matot na čembalo.

Ten je matot na čembalo a Wilbert Hazelzet na flétnu. Teď zahráli rondo ze sonáty Christiana Friedricha Ruppeho. 17 hodin a 16 minut ukazují hodiny ve studiu Rádia Klasik Praha, z kterého dnes vysíláme a z kterého vás zdraví Dita Hradecká. Posílám teď jednu filmovou, dvě Angličanky a kontinent, snímek doplněný hudbou Georges Delerue.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu připomeneme díl, jehož hostem byl přední český houslista Josef Špaček. Kromě houslí a věcí s nimi souvisejících jsme mluvili třeba o koncertech Bohuslava Martinů, které natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Reprízu pořadu poslouchejte v úterý 18. srpna od 19 hodin.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Špičkoví světoví varhaníci rozezní všech 8277 píšťal největších pražských varhan. Navštivte 31. Mezinárodní varhanní festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze, který se koná každý čtvrtek od 6. srpna do 24. září.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Koncerto do Pio pro flétnu a klavír a komorní orchestr, to je dílo Ervína Schulhofa a zahrál nám flétnista Kaspar Cendr a pianistka Eva Arutuňan společně s kapelou Istropolitano. No a teď jedna pozvánka je... pozvánka je na koncert FOK, který se koná v Valštejnské zahradě. Je to akce už tradiční, tentokrát vystoupí FOK hned dvakrát, bude to 26. a 27. srpna od 17 hodin. Vstup je volný bez předchozí rezervace až do naplnění kapacity, která je 2200 osob, tak myslím, že máte šanci na programu díla Giuseppa Verdiho či Leon Cavallovi, Leonard Bernstein a další. Více už se dozvíte ve zprávách v 6 hodin. Teď pokračujeme hudbou Petra Iliče Čajkovského. Bude to koncert pro housle D-dur. Hrát bude Itzhak Perlman, Philadelphia Orchestra a Eugene Ormandy diriguje.

0: Dozněla monumentální první věta z koncertu pro housle D-dur Petra Iljiče Čajkovského. Philadelphia Orchestra pod taktovkou Eugenea Ormandyho doprovodila solistu, houslistu Itzhaka Perlmana. My budeme pokračovat hudbou opery Porgy a Bess George Gershwina. Je to árie nebo taková vtipná píseň I Got Plenty of Nothing z druhého dějství. A poslechneme si v roli Porgyho Willarda Whitea a Londýnskou filharmonii řídí Simon Rattle.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla hudba George Gershwina z opery Porgy a Bess. Arii I Got Plenty of Nothing zpíval Willard White a nahrávka a ta byla dílem Londýnské filharmonie a dirigenta Simona Rattla. Uskutečnila se tato nahrávka v roce 1989 na festivalu v Glyndebourne. Teď ještě do 18. hodiny, kdy se ozvou poslední zprávy, si poslechněte Andante z klavírního koncertu číslo 21 Wolfganga Amadea Mozarta. Friedrich Gulda bude solistou a vídeňské filharmoniky vede Claudio Abbado.

0: Já myslím, že se dá říct, že i Rakušané mu rozumějí, jeho Rakušané. Wolfgang Amadeus Mozart, tentokrát v pojetí pianisty Friedricha Guldy a vídeňských filharmoniků pod taktovkou Claudia Abáda. A my jsme slyšeli triolky a krásnou melodii pomalé věty koncertu číslo 21 C-dur. No a teď už jsou na řadě zprávy, je přesně 18 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ruský nejvyšší soud dnes odmítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko jako jediná z kandidujících stran vystupovala proti válce, kterou Rusko pátým rokem vede proti Ukrajině. Pskovský soud poslal místopředsedu strany Jabloko Lva Schlossberga na 11 let za mříže. Čelil obviněním z takzvané diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o ruské válce proti Ukrajině. Rodičovský příspěvek vzroste v Česku od příštího roku o 50 tisíc korun na rovných 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Češi patří mezi štědré národy. Každoročně do různých dobročinných fondů z jejich kapes putují desítky miliard korun. Loňská částka se přehoupla přes 20 miliard. Občané ve velkém také dobrovolničí. Bez nároku na odměnu pomohl loni každý třetí dospělý. Jejich práce měla hodnotu 35 miliard korun, což odpovídá 93 tisícům plných pracovních úvazků. Vyplývá to z nového indexu Solidarity, který každoročně připravuje analytický ústav STEM. 26. a 27. srpna od 17 hodin se konají open-air koncerty orchestru FOK ve Valdštejnské zahradě. Vstup na oba koncerty je volný bez předchozí rezervace do naplnění kapacity a vstup pro veřejnost do Valdštejnské zahrady bude otevřen od 16 hodin od metra Malostranská a z ulice Letenská. Pozor, vstup z Valdštejnského náměstí bude pro veřejnost uzavřen. Na co se můžete těšit? Jan Kučera povede Pražské symfoniky v dílech Giuseppa Verdiho, Rogera Leoncavala, Leonarda Bernsteina a ve filmové hudbě, například ze snímků Vzpomínky na Afriku nebo Cirkus Humberto. Solistkou je vynikající sopranistka Zuzana Marková. Počasí. Čechami dnes odpoledne postupovaly silné bouřky, které doprovázely prudké nárazy větru, přívalový déšť a místy také kroupy. Těžiště bouřkové činnosti se v pozdních odpoledních hodinách přelévá na Moravu a do Slezska. Mohou ještě zesílit a přinést nárazy větru přes 100 km v hodině. Celý tento týden nás čekají přehánky a bouřky, ojedinilé také přívalový déšť či krupobytí. Také se ochladí. Meteorologové nečekají teploty výrazně překračující 30 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem bude zítřek. Od středy by ale maxima neměla být od 30 daleko. Tolik zprávy v 18 hodin. Pokračujeme hudbou Karla Orfa.
1: Jsme Klasik Praha.

Kveteles Florid Silva zpívá se ve scénické kantátě Carmina Burana na světské texty potulných středověkých hudebníků. Jak je zhudebnil Karl Orff a zahrál londýnský festivalový orchestr s Rossem Poplem v čele. Teď Debussy a jeho snění. Poslechneme si verzi pro kytaru, na tu hraje Gerald Garcia.

Dozněla skladba Snění Claude Debussyho, tentokrát v úpravě pro kytaru. Na tu hrál Gerald Garcia a Státní filharmonie Košice hrála pod taktovkou Petra Breinera. Teď tě nás čeká finále z Dvořákovy 4. symfonie D-moll. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

Toto bylo finále z Dvořákovy čtvrté symfonie D-moll a my jsme si vyslechli část z kompletu, který Česká filharmonie natočila pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Pokračujeme hudbou z filmu Sugarlandský Express. To je snímek, který hudbou doprovodil John Williams a my si poslechneme úpravu flétnistky Sary Andon a pianistky Simone Pedroni.

0: Klasik Praha.
1: Syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, zázračné dítě, které od 7 let studovalo na vídeňské konzervatoři, Georges Enescu, skladatel a pedagog, jehož jméno dnes nese jedna z hudebních soutěží ve východní Evropě. Jak k tomu došlo a co tomu předcházelo?
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
1: Dozvíte se v další premiéře pořadu Slavná auditoria v pondělí od 19 hodin.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla podivuhodná hudba symfonie C-dur Jana Josefa Rösslera. Hrál orchestr Eisenberg pod vedením Jiřího Sichy. Teď pozvánka. Svatováclavský hudební festival se koná už po 23. od 2. do 28. září a opět promění kostely, koncertní sály a další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Vše si detailně můžete prohlédnout na webových stránkách shf.cz. Kolegium Marianum přiveze do nově otevřené Frýdecké baziliky české a francouzské baroko. Výjimečný zážitek z provedení barokní hudby díky specialistům na provoz tzv. Staré hudby nabídne 20. září bazilika navštívený Panny Marie ve Frýdku Místku, kam se vrátí jeden z nejvýznamnějších českých ansamblů starých nástrojů, Kolegium Marianum. Program je postavený na hudbě Jana Dismase Zelenky, Jeana Marie Leclerc nebo Michela Richarda de La Land a propojuje tedy český a francouzský barokní svět. Přijďte se podívat na Svatováclavský festival 20. září do baziliky navštívený Panny Marie ve Frýdku Místku. A teď zazní úprava melodie z baletu Labutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Na hoboj bude hrát Zdeněk Adam a Českou komorní filharmonii řídí Klaus Linkl.

Dozněla melodie z baletu Jidlabutí jezero Petra Iliče Čajkovského. Na hoboj hrál Zdeněk Adam a Českou komorní filharmonii řídil Klaus Linkl. Teď nám Simon Kinleyside zaspívá árii z opery Komedianti od Rudgera Leoncavala. Doprovodí jej orchestr Mnichovského rozhlasu. Dirigentem je Ulf Schirmer.

Dozněla aria z opery Komedianti Rudgera Leoncavala. Orchestr Mnichovského rozhlasu pod taktovkou Ulfa Schirmera doprovodil baritonistu Simona Keenly-Sida. A teď Královna víl, přichází The Fairy Queen od Henryho Purcella. Poslechneme si air Rondo, a to v podání Freiburského barokního orchestru.

Dozněl Air z opery Královna Víl Henryho Purcella a Thomas Hengelbrod řídil Freiburský barokní orchestr. Blížíme se pomalu ke konci našeho komentovaného vysílání. Znít bude hudba Wolfganga Amada Mozarta a to také dnes ve 20 hodin v koncertu bez smokingu. V něm si vyslechneme hornové koncerty a hornové kusy od tohoto skladatele pro v podání Radka Baburáka a jeho Baburák ansámblu. Ještě předtím v 19 to budou slavná auditoria. No a teď Wolfgang Amadeus Mozart a jeho Gran Partita, serenáda číslo 10. Hraje francouzský soubor pod vedením Nicolase Baldeiru.

Doznělo půvabné podání serenády nazvané Grand Partita od Wolfganga Amadea Mozarta. Klarinetista Nicolas Baldeiru a jeho kolegové natočili CDčko, ve kterém právě přivedli na svět tyto kompozice komponované pro klarinet, což je období pozdního Mozartova díla, pozdní části jeho života. Teď si poslechneme také jedno pozdní dílo. Bude to smyčcový kvartet, který je nazvaný Z mého života. Už tušíte autora, Bedřich Smetana, který do této čtyřvěté kompozice vtělil svůj životní příběh, který měl svá nahoře i dole, a to ve velké intenzitě. Psal jej už zcela hluchý v roce 1876. Je to velmi osobní dílo. První věta, kterou uslyšíme v podání Vihanova kvarteta, má název nebo podtitul Volání osudu do života, náklonnost k umění i k romantice. Ale už je tam také i předzvěst pozdějšího ohluchnutí. Tak pojďme si pustit tento Smetanův mistrovský kus. Je 18 hodin a 52 minut a dnes v podvečer pondělní 17. srpna se s vámi Dita Hradecká srdečně loučí a těším se na slyšenou.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Posloucháte Klasik Praha.
5: Slavná auditoria.
4: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
6: Naše politická i kulturní orientace směrem na západ je v pořádku. Patříme k němu a po 40letém intermecu se tam vracíme. To ale neznamená, že bychom se neměli zajímat o to, co podnětného se v oblasti klasické hudby odehrává východně od nás. Například o významný festival George Enesca, pojmenovaný po slavném rumunském skladateli a odehrávající se v Bukurešti a dalších rumunských městech. Koná se nyní ve dvouletém intervalu. Svým zářijovým termínem konkuruje Dvořákově Praze, ale svým rozsahem a svou státní podporou je srovnatelný spíš s pražským jarem. Každopádně stojí za naši pozornost a nedocenit jej jen proto, že se odehrává v jedné z nejchudších zemí Evropské unie, by bylo chybné. Vždyť Rumunsko a jeho kultura byly vždy zajímavé třeba svou orientací na Francii, která se konec konců plně promítla i do života tak svébytného hudebníka a skladatele, jakým George Enescu byl. Rumunské frankofilství má dlouhodobé kořeny. Psal se konec 19. století, když se na proměně Bukurešti, alespoň tedy jejího centra, významně podíleli francouzští architekti. A nebo ti, kteří sice z Rumunska pocházeli, ovšem studia absolvovali v Paříži a přesvědčili své tamní kolegy, aby se do rumunské metropole vypravili za prací. Vyplatilo se. Navzdory tomu, co mnohem později poničil tyran Ceaușescu, který vše minulé příznačně nesnášel, je stále možné se procházet bukureštskou avenu Vítězství, připomínající pařížské bulváry, a nacházet na ní secesní stavby a paláce, podobné mnohým ve městě nad Seinou. Například univerzitní knihovnu, kterou navrhl francouzský architekt Paul Gotero, anebo palác Cantacuzino, vybudovaný v letech 1901 až 3 pro potomky starobylé šlechtické rodiny, do které se později, konkrétně roku 1939, přiženil právě George Enescu. Když v roku 1955 zemřel v Paříži, kde odpočívá na slavném hřbitově Père Lachaise po boku svých kolegů George Bizeta či Friderika Chopina, dokázala jeho vdova postupně přeměnit palác v Enescovu muzeum. Vzhledem k tomu, že se skladatel 10 let předtím uchýlil po sovětském ovládnutí Rumunska podruhé do ciziny, se jednalo o malý zázrak. Velkým pak byla skutečnost, že o pouhé 3 roky později, tedy v 58. se v komunistické Bukurešti konal první ročník hudebního festivalu George Enesca a ihned nasadil vysokou laťku. Mezi vystupujícími byl například nikoli náhodou legendární Yehudi Menuhin. Když s Davidem Oistrachem společně provedli Bachův houslový dvojkoncert D-moll, musel to být nezapomenutelný zážitek. Ostatně pojďme si v historické nahrávce z roku 1958 v podání těchto dvou nezapomenutelných houslistů poslechnout z tohoto Bachova koncertu alespoň druhou větu Largo ma non tanto, doprovází Orchestre Nacional de la RTF.

V rámci prvního ročníku festivalu pišnícího se v názvu jménem skladatele George Enesca zazněla také skladatelova jediná opera. Už jako 25letý se tento všestranný skladatel, který byl též uznávaným houslistou, dirigentem, klavíristou a pedagogem, rozhodl složit operu. To se psal rok 1906. Konkrétním podnětem se mu stala o 3 roky později návštěva pařížského divadla Comédie Française, kde shlédl divadelní hru Oidipus podle Sofoklovy antické tragédie. A když ho v roce 1910 zaujalo, jak si s libretem Blochovy opery Macbeth poradil francouzský spisovatel, esejista, myslitel a dramatik Edmund Fleg, požádal jej o spolupráci. Vytvořili dílo původně koncipované do 2 večerů, později zkrácené na necelé 3 hodiny a premiérované až po mnoha letech 13. března 1936. George Enescu, syn venkovského statkáře a vnuk pravoslavného kněze, přišel na svět roku 1881 jako 8. dítě, když všech předešlých 7 zemřelo. Osud snad rodičům tuto tragédii alespoň trochu vynahradil tím, že se jedináček brzy projevil jako zázračné dítě. První opus složil jako 5letý. V 7 byl výjimečně přijat na vídeňskou konzervatoř, kde jiní studovali až od 14. Enescu byl po Fritzi Kreislerovi 2. předčasně přijatým a 1. kdo nepocházel z Rakouska-Uherska. Jeho profesorem byl zde jeden z králů valčíku, Josef Helmesberger mladší. Poté, co Enescu přesídlil jako 14letý do Paříže, jej skladbě vyučovali Jules Massenet a Gabriel Fauré. Sám se brzy stal vyhledávaným pedagogem. Jeho nejslavnějším žákem byl Yehudi Menuhin, kterého také vedl jako dirigent při koncertech ve Spojených státech, kde v letech 1937 až 8 řídil New Yorkskou filharmonii. Tak výjimečnou osobnost, jakou George Enescu byl, si netroufl ignorovat ani rumunský poválečný režim, nastolený pod ruskou kuratelou. Ta se ostatně začala během 50. let zajídat i mnohým rumunským komunistům. Rozčilovali je důsledky vnucené dohody, přezdívané Sovrom, která vyústila v bezuzné rabování Rumunska sovětskými vojáky. Tehdy začaly klíčit zárodky rumunské vzpurnosti směrem k Moskvě, která po dlouhém vyjednávání s Nikitou Chruščovem dospěla roku 1958 k odchodu sovětského vojska z Rumunska. Přesně téhož roku se vydal na svoji dlouhou režimem povolenou pouť hudební festival George Enesca. Až do konce 20. století převážně v 3letém cyklu. Od počátku sázel na velká jména ze světa. Brzy zavítali do Bukurešti dirigent John Barbirolli nebo klavírista Claudio Arau. Ve 64. je následovali Arthur Rubinstein, Henrik Sering a také dirigenti, legendární Herbert von Karajan či mladý Zubin Mehta. Bylo by asi na místě představit si George Enesca i jako skladatele. A tak nám RCA Victor Symphony Orchestra pod taktovkou Leopolda Stokowského zahraje jeho rumunskou rapsodii číslo 1.

Až do počátku 70. let se NSKův bukureštský festival zdárně rozvíjel. V 67. zašel koncerty Van Cliburna a Los Angeleské filharmonie. V 70. zde slavili úspěch Paul Badura Skoda či Jean-Pierre Rampal. Téhož roku proběhl v rámci festivalu i mezinárodní diskusní stůl na téma George Enescu a Ludwig van Beethoven u příležitosti 200. výročí od narození německého velikána. To už byl v mocenském křesle pevně uveleben Nikolaj Ceaușescu se svojí dvojakou politikou, kterou mu Západ dlouho velkorysé než kvůli obdivně toleroval. Navenek se tvářil, tak trochu po vzoru jugoslávského vládce Josipa Tita, volnomyšlenkářsky. Jako jediná země socialistického bloku Rumunsko nepřerušilo styky s Izraelem po šestidenní válce roku 1967. Jako jediná z armád Varšavské smlouvy se ta rumunská nezúčastnila o rok později v pádu do Československa. A pouze rumunští sportovci, jako jediní z východu, nebojkotovali roku 1984 letní olympijské hry v Los Angeles. Doma však vládl Ceaușescu spolu se svojí nelítostnou ženou zcela odlišně. Desítky tisíc údajných oponentů režimu trávilo léta ve vězení, mnozí záhadně zmizeli. Pak ale začali Rumunsko tížit dluhy nahromaděné léty socialistického hospodaření. Vše spělo k období zvanému autarkie neboli nucené soběstačnosti, umocněné splácením v prospěch zahraničních bank. A jako obvykle byla kultura první, kdo na to doplatil. Včetně tak prestižního projektu, jakým hudební festival George Enesca byl. Až do konce 80. let jeho úroveň, předtím tak perně vyvzdorovaná, setrvale klesala. Festival se postupně smrskl do národní podoby obohacené účastí umělců ze spřátelených zemí. Jen výjimečně se v Bukurešti objevily legendy, například v 79. sopranistka Elisabeth Schwarzkopf. A tu si teď připomeneme jednou ze čtyř posledních písní Richarda Strause.

Ironii osudu se sice rumunskému vládci podařilo za cenu zbídačení vlastního obyvatelstva splatit zahraniční dluhy v létě 1989, jenomže pár měsíců poté už nebyl mezi živými, země si oddychla a klopotně se vydala vstříc nové době a novým souvislostem. Je potěšitelné, že se rozhodla v rámci zlepšení svého jména ve světě vzkřísit NSKův festival pomocí finančních injekcí, které zní zpětně jako zázrak. Například roku 1995 investoval rumunský stát do 13. ročníku v přepočtu bezmála 50 milionů korun, což byly tehdy velké peníze. A výsledek se dostavil. Hudební událost, jakých se i v celosvětovém kontextu nenajde mnoho, nabrala nový vítr do plachet. Výčet jmen, která teď už ve zkráceném dvouletém cyklu míří do Bukurešti, vzbuzuje obdiv i úctu. Zcela namátkou Barbara Hendrix, Anne-Sophie Mutter, Shlomo Mintz, Jean-Pascal Tortelier, Helena Grimaud, Marta Argerich, Maxim Wengerov, Isabel Faust. S taktovkou v ruce pak Kurt Mazur, Seiji Ozawa, Ricardo Muti, Lorin Mazl, George Prater a opakovaně Zubin Mehta. Neúnavně se z vděčnosti ke svému někdejšímu učiteli vracel také Yehudi Menuhin, naposled v 98. pouhý rok před smrtí. Obnovena byla také soutěž mladých talentů, která například v roce 2007 vyvrcholila kláním 44 klavíristů a 41 houslistů z celého světa. Festival se navíc neuzavírá jen do klasických koncertních sálů a klasické hudby. Pro 4000 diváků byla provedena Carmina Burana. Na festival Piazza občas zní v promyšlených návaznostech také jazz či world music. Pokud se roztoulaný George Enescu pro mnohé víc Francouz než Rumun a pro jiné prostě kosmopolita od někud zhora dívá, což nelze nikdy zcela vyloučit, musí být se svým festivalem spokojen. Zmiňoval jsem celou řadu světových muzikantů, jejichž jména se objevují v souvislosti s festivalem George Enescu. Mezi nimi i dirigenta Herberta von Karajana či houslistku Anne-Sophie Mutter. A tak si na závěr dnešního pořadu poslechněme třetí větu Rondo z koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludwiga van Beethovena. Hraje Anne-Sophie Mutter, berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnešní večer bude patřit hudbě jednoho z velikánů vídeňského klasicismu, Wolfganga Amadea Mozarta. Poslechneme si jeho koncerty pro lesní roh a orchestr, ovšem v úpravě se smyčcovým kvartetem. Mně se zalíbila idea ukázat koncerty tak, jak mohly znít, když třeba přišel pan Lloyd Gebb k Mozartu na návštěvu, potkali se tam s Michaelem Haydnem a panem Siesmayerem a společně si zamuzicírovali. Říká k tomu jeden z hlavních protagonistů nahrávky, která dnes večer zazní, hornista Radek Baborák. Takové aranže byly ostatně za Mozarta běžné, například Michael Haydn je autorem úpravy Ronda z třetího koncertu a dávají vyniknout dialogu virtuózních partů prvních houslí a horny. Z dobových pramenů je zřejmé, že si Mozart hru na lesní roh zkoušel a bavil se u toho jako u žádného jiného nástroje. Tyto skladby psal povětšinou pro staršího přítele a vyhlášeného virtuóza Josefa Lloyd-Gebba. Autorovi poznámky v notách. Wolfgang Amadeus Mozart se slitoval nad Lloyd-Gebbem, oslem, volem a hlupákem, nebo čtyřbarevné provedení rukopisu čtvrtého koncertu svědčí o vřelém vztahu a hravosti, kterou spolu oba pánové sdíleli. Ta hravost a radost ze společného muzicírování se ocitla i v inspirativní nahrávce Radka Baboráka a jeho přátel, které se budeme věnovat právě dnes večer. Nejprve ovšem zazní Mozartův kvintet S-dur pro lesní roh, housle, dvě violy a violončelo. Následovat pak budou koncerty pro lesní roh a orchestr číslo 1 D-dur, číslo 2 S-dur a číslo 3 i 4, rovněž oba v S-dur. A jak už bylo řečeno, v úpravě pro lesní roh a smyčcové kvarteto. Hrát budou Radek Baborák na lesní roh a Baborák Ensemble, který tvoří houslisté Dalibor Karvaj a Martina Bačová, na violu hrají Karel Untermiller a Vilém Kionka, na violončelo Hana Baboráková a na kontrabas Štěpán Kratochvíl. Tak vám přeji krásný večer s hudbou Wolfganga Amadea Mozarta.
7: Koncert bez smokingu
8: na Klasik Praha.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha, od mikrofonu vás zdraví Nikola Bojčev. Dnes se podíváme do světa vysoké krejčoviny. Celá řada zajímavých filmů pojednává o světě módy. A začneme dramatem Nit z přízraků. Skladatel Johnny Greenwood, známý především jako kytarista Radiohead, se pro tento snímek v režii Paula Thomase Andersona vzdal experimentálního roku a vytvořil barokně romantický skvost. Hudba zde hraje roli třetí hlavní postavy. Greenwood se nechal inspirovat nahrávkami Nelsona Riddla a klavírními koncerty Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavostí je, že klavírní party jsou záměrně nahrány tak, aby zněly velmi intimně, skoro jako by klavírista seděl přímo v dílně Reynoldse Woodcocka.

Posloucháte pořad Hudba stříbrného plátna. Na seznamu filmů o světě módy mám drama Švadlena, kde hlavní roli stvárnila Kate Winslet. Zatímco vizuál filmu je plný haute couture 50. let, hudba Davida Hirschfelda v sobě nese prvky klasického westernu v kombinaci s černou komedií. Hirschfelder využívá výrazné smyčcové sekce a dramatické orchestrální plochy k tomu, aby podtrhl kontrast mezi elegancí hlavní hrdinky Michael a zaprášeným nepřátelským prostředím australského venkova.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Míříme do roku 2014. Libanonsko-francouzský trumpetista Ibrahim Malouf vtiskl životopisnému snímku o legendárním návrháři Yves Saint Laurentovi jedinečný jazzový a neoklasický nádech. Maloufova hudba nekopíruje jen dobovou atmosféru Paříže a Maroka, ale snaží se zachytit vnitřní rozervanost génia. Klíčovým prvkem je spojení klasického orchestru s Maloufovou čtvrttónovou trubkou, což hudbě dodává melancholický, lehce orientální a hluboce emocionální rozměr, který reflektuje Saint Laurentův boj s depresemi i jeho kreativitu.

To byla ukázka z francouzského životopisného filmu Yves Saint Laurent a na řadě je půvabný příběh s názvem Paní Harrisová jede do Paříže. Skladatel Rael Jones se rozhodl pro hudbu, která je stejně optimistická a šarmantní jako hlavní hrdinka. V soundtracku slyšíme ozvěny francouzského šanzonu, ale v moderním orchestrálním kabátě. Jones využil dřevěné dechové nástroje a hravý klavír, aby navodil atmosféru poválečné Paříže a luxusního salonu Christian Dior.

A jsme skoro na konci. Poslední dnešní ukázkou v pořadu Hudba stříbrného plátna bude soundtrack Alexandra Desplata z filmu Coco Chanel. Oscarový skladatel vytvořil pro příběh o začátcích slavné Coco hudbu, která je minimalistická a strohá, přesně jako styl, kterým návrhářka dobila svět. Desplat se vyhnul velkým romantickým gestům. Místo toho sází na rytmickou preciznost a čisté melodické linky. Hudba evokuje tikot hodin nebo rytmus šicího stroje, čímž postrhuje pracovitost a cílevědomost Gabriel Chanel. Ukázkou se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.